0: Das war Programm von Radio Blau aus Leipzig. Es folgt Programm von Radio Z aus Zittau.
1: Od pólu zažíhají hvězdy a na noc, v níž si vlci brousí zuby. Dokud se z rána za rozkvetlou loukou s husími nožkami nevyhoupnou první sluneční paprsky. A vycházející slunce kolem vajíčkového světa čáru vlčích zubů za sebou vleče, dokud se nevrátí do Božího domu, do krvavé červeně, dokud při malování kraslic na tebe, myslím, horký špendlík nezrzaví. Pírko se

0: won jacho sa reiskimi pfordami, sa rechom, as kraju vodkusnach. Położych je tak, so kusnien je widzeć niebie. Czyria wuplunach. W zarodze myjesze so sprocha. Berničanske čuju na jazyku, gdyż woptawam mnie z kajkostrzymi. Hurkacz, bryczkowc, szyszna, słodkacz, szamałka, drobnaczk, twierdak. Jedne jabłko ma ich czerwien, drugie ich słod, a trzecie ich wulkostrz. Ale te berničanske bychu mniejsze albo większe, czerwensze a słodsze, bychu po swoim.
1: Róża domaścina, bernská růžová. Byla ze sousedovy zahrady, tajně trhaná, chuť jedna báseň. Schovávali jsme je v komůrce za těmi našimi. Matná červená líčka voněla po rajském ovoci, po hříchu. Potají jsem si kousla a položila je tak, aby kousnutí nebylo vidět. Červa jsem vyplivla v zahradě, vzal do zaječích. Bernská cítím na jazyku, když ochutnávám mezi vlastnostmi hořkáč, mošťák, šišatec, slaďák, nedozralka, prťavec, tvrďák. Jedno jablko má jejich červeň, druhé jejich chuť a třetí jejich velikost. Ale ta bernská byla menší nebo větší, červenější a sladší svým zvláštním způsobem.

0: Alena Smetanová. Tato nahrávka rovněž vznikla v Peissertově Varnsdorfském studiu. Obě ty skladby jsou součástí připravovaného alba a vy jste je, milí posluchači a posluchačky, slyšeli doslova ve světové premiéře.
1: Predehač so z naší dženstnější literárnej běsadu s klavírnym kruchom baletnej opery Fantazia na Lubinie, komponovanej od Detlefa Kobiele, od vás, ľubí připosluchario, rozhodnujeme, dáme so ešte překvapiť od nekotrých příslovov Jana Rady Serbe Saba Viele. Kotože Milan Rabal to runia ze serbštiny do svoje české mačerštiny přenies.
0: Ještě než naši dnešní literární besedu zakončí klavírní part z baletní opery Fantazia na Lubině od lužicko-srbského hudebního skladatele Detlefa Kobiely, nabídneme vám, milé posluchačky a posluchači, několik jadrných lužicko-srbských přísloví v originálu a v českém překladu. Vybral jsem je ze sbírky z lužicko-srbské pokladnice, kterou podle původního vydání městské knihovny Varnsdorf vydal mikulášovický spolek Nixdorf.
2: Nečin so merdovi, abo muchiče zjedža.
0: Nedělej se medovým, nebo tě sežerou mouchy.
1: Děž peněze reča, voni mi pravda.
0: Kde mluví peníze, pravda o němí.
2: Když kneskutka mělčíš, skručuješ sobu.
0: Mlčíš-li ke zločinům, podílíš se na nich.
1: Najbohatší tun, když najméně třeba.
0: Nejbohatší je ten, kdo nejmíň potřebuje.
2: Šo má svůj konc, koubasa má dvaj.
0: Všechno má svůj konec. Jitrnice 2.

0: To by dalsza uczbna literarna biesada sztafle CI serbskie czytanskie jezby Radia Z ze Żitawy, kotrużęca Milan Rabal a Roża Domaszczyna ze swoim tworeniom a czytaniom w obohaciśtaj. Utromne dżaki maj, a wam przyposłucharkam a przyposłuchariam Bożeme a na bozomne zasosłyszenie.
1: Tež ja přeju vele vesela a sebe spoznača při čitanju zbirky basnjov Milana Rabala, kotraž burze vunže. Všako su nasonjenja vobedlerjov českeje a vužice tola bliske. Nic jenož nastupajo teritori a reč, ale tež historiju.
2: A ja děkuji Žitavskému rádiu Z za pozvání, Benediktu Dirlichovi děkuji za přípravu celého pořadu a Róže Domaszczyně za její překlady mých básní. A vám, milé posluchačky a posluchači, děkuji za to, že jste si nás poslechli a přeji vám klidné a spokojené.